0: Мумале, мумале.
1: Děkuji, man. Pod alkoholismus na pasanský internet a gitru můžu moc ovoho. Možná nebrojím mnoho s moment, nebrojím se s... Můžu pak mará, kaj mírám, když